0: letišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beachvolejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beachvolejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Bezdomky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulínský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Give me a second, I need to get my story straight, my friend.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodských hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon, za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmo

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulínský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na Rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od Rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooku, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice I49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí ředitelství silnic a dálnic České republiky, Zlínský kraj, město Zlín a správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Frišták Lípa, která zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Frišták a napojení budoucího přivaděče. Investorem je ředitelství silnic a dálnic. Kraj bude investorem úseku od křižovatky silnic 2. třídy 490 a 3. třídy s číslem 4911 u Kostelce po obchodní centrum Kaufland na Vršavě, včetně napojení Sokolské ulice. Trasa bude kopírovat současnou silnici z Frištáku.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší, čisté mysli strach oblaží před všemi zloději. Všech našich

známek než má jméno básník Šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí způsobených činy vrahů našich dávných smutných vztahů a znění o šanci.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pro boha, sestři, dejte mi dozín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

0: A Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si v

0: Na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný čtvrteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska je 9. července, čili 190. den v roce. Takže nám do konce roku zbývá méně než polovina. Dnes nám svátek slaví Drahoslavy. Jméno Drahoslava je slovanského původu a pravděpodobně vzniklo spojením slov drahá, jakože blízká srdci, a slavná. Drahoslav nemáme v České republice moc, u nás toto jméno nosí zhruba 3000 žen. Já vám ještě jednou přeji hezký čtvrtek 9. července s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1. O vyrovnání se v závěru utkání postaral Daniel Krč. Trenér Darko Šuškavčevič ocenil zejména nasazení hráčů proti kvalitním soupeřům a věří, že tým bude před startem soutěže dál zlepšovat herní projev.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, lásko.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
2: Velká města ve Zlínském kraji se v končícím volebním období do významnější výstavby bytů nepouštěla. Většinou připravila jeden projekt výstavby bytového domu či přestavby objektu, čímž přibylo několik desítek bytů. Například Vsetín, jež má 521 městských bytů, již na stavbu vlastních bytů rezignoval. Ve městě staví soukromí developeři. Ve Zlíně Ratnice dokončuje stavbu bytového domu v ulici Na Slanici. V pětipodlažní novostavbě bude 31 nájemních bytů, 3 o velikosti 1+KK a 28 bytů 3+KK. Další výstavbu v části Prštné Radnice připravuje. V Kroměříži přibylo 29 bytů, z toho 25 tzv. Startovacích bytů pro mladé lidi, které vznikly přestavbou domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuji. Benediktinské kláštery stály u vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v St. Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: K nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Úřady ve Zlínském kraji vydali letos za první čtvrtletí 933 stavebních povolení. Meziročně jejich počet vzrostl o 26,8%. Jde o nejvyšší nárůst mezi kraji v Česku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Za loňský rok úřady ve Zlínském kraji vydali 3482 stavebních povolení, nejméně za posledních 20 let. Počet povolení klesal čtvrtým rokem, v porovnání s rokem 2024 byl nižší o 12,5%. Celostátně počet stavebních povolení proti prvnímu čtvrtletí loňského roku vzrostl o 7,2%. Nejvíce povolení vydali úřady ve Středočeském kraji, nejméně povolení připadlo na Karlovarský kraj.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech, na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chudí kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1. O vyrovnání se v závěru utkání postaral Daniel Krč. Trenér Darko Šuškavčevič ocenil zejména nasazení hráčů proti kvalitním soupeřům a věří, že tým bude před startem soutěže dál zlepšovat herní projev.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na Rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktů. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od Rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooku, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já zase běžím.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice I49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Zlínský kraj, město Zlín a Správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Frišták-Lípa, která zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Frišták a napojení budoucího přivaděče. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Kraj bude investorem úseku od křižovatky silnic 2. třídy 490 a 3. třídy s číslem 4911 u Kostelce obchodní centrum Kaufland na Vršavě, včetně napojení Sokolské ulice. Trasa bude kopírovat současnou silnici z Frištáku.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.
3: I can see you standing, honey.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

destroy.

It's not a crime when you look at me.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný čtvrteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska je 9. července, čili 190. den v roce. Takže nám do konce roku zbývá méně než polovina. Dnes nám svátek slaví Drahoslavy. Jméno Drahoslava je slovanského původu a pravděpodobně vzniklo spojením slov drahá, jakože blízká srdci, a slavná. Drahoslav nemáme v České republice moc, u nás toto jméno nosí zhruba 3000 žen. Já vám ještě jednou přeji hezký čtvrtek 9. července s Rádiem Kroměříž.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kromě.

Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1. O vyrovnání se v závěru utkání postaral Daniel Krč. Trenér Darko Šuškavčevič ocenil zejména nasazení hráčů proti kvalitním soupeřům a věří, že tým bude před startem soutěže dál zlepšovat herní projev.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuji. Benediktinské kláštery stály u vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v St. Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Velká města ve Zlínském kraji se v končícím volebním období do významnější výstavby bytů nepouštěla. Většinou připravila jeden projekt výstavby bytového domu či přestavby objektu, čímž přibylo několik desítek bytů. Například Vsetín, jež má 521 městských bytů, již na stavbu vlastních bytů rezignoval. Ve městě staví soukromí developeři. Ve Zlíně radnice dokončuje stavbu bytového domu v ulici Na Slanici. V pětipodlažní novostavbě bude 31 nájemních bytů, 3 o velikosti 1+KK a 28 bytů 3+KK. Další výstavbu v části Prštné radnice připravuje. V Kroměříži přibylo 29 bytů, z toho 25 takzvaných startovacích bytů pro mladé lidi, které vznikly přestavbou domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: world, crazy world, yeah.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Dneska vzpomeňme nejlepší vynález lidstva, a to kávu. Káva nám zachraňuje životy a většina z nás na ní nedá dopustit. A dá se pít na několik způsobů. S mlíkem či bez, ledovou či teplou a také hodně dělá to, zda si ji sladíte a jestli jste kávoví fajnšmekři a kávu si vybíráte. Já jako kavárenský povaleč mám ráda dobrou kávu a poznám ji, i když je pravda, že ji piju s mlékem. Většího experta mám i doma a musím se přiznat, že u nás nemáme problém si za dobré kafe, ať už v kavárně či na doma, připlatit. A taky rádi podporujeme místní pražírny a milovníky kávy, co chtějí svoji vášeň sdílet dál. A že se jich v okolí vyskytuje čím dál více, z čehož mám opravdu radost. Ale přiznám se, že mě osobně doma kafe nechutná, jelikož dobré jako v kavárně si ho prostě neumím udělat. A tak se ze svého snobského vybírání chudí kávy přesunuju na typické rozpustné s mlékem a cukrem a je mi taky fajn. Tak doufám, že dneska si všichni aspoň to jedno dobré kafe taky dáme.
3: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Úřady ve Zlínském kraji vydali letos za první čtvrtletí 933 stavebních povolení. Meziročně jejich počet vzrostl o 26,8%. Jde o nejvyšší nárůst mezi kraji v Česku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Za loňský rok úřady ve Zlínském kraji vydali 3

2482 stavebních povolení, nejméně za posledních 20 let. Počet povolení klesal čtvrtým rokem, v porovnání s rokem 2024 byl nižší o 12,5%. Celostátně počet stavebních povolení proti prvnímu čtvrtletí loňského roku vzrostl o 7,2%. Nejvíce povolení vydali úřady ve Středočeském kraji, nejméně povolení připadlo na Karlovarský kraj.

0: výrobu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1. O vyrovnání se v závěru utkání postaral Daniel Krč. Trenér Darko Šuškavčevič ocenil zejména nasazení hráčů proti kvalitním soupeřům a věří, že tým bude před startem soutěže dál zlepšovat herní projev.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon, za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: Rádio Kroměříž.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice I49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Zlínský kraj, město Zlín a Správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Frišták Lípa, která zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Frišták a napojení budoucího přivaděče. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Kraj bude investorem úseku od křižovatky silnic 2. třídy 490 a 3. třídy s číslem 4911 u Kostelce po obchodní centrum Kaufland na Vršavě, včetně napojení Sokolské ulice. Trasa bude kopírovat současnou silnici z Frištáku.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

straku. Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na Rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooku, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuji. Benediktinské kláštery stály u vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v St. Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1. O vyrovnání se v závěru utkání postaral Daniel Krč. Trenér Darko Šuškavčevič ocenil zejména nasazení hráčů proti kvalitním soupeřům a věří, že tým bude před startem soutěže dál zlepšovat herní projev.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z nového milénia.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
2: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
2: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: K nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1. O vyrovnání se v závěru utkání postaral Daniel Krč. Trenér Darko Šuškavčevič ocenil zejména nasazení hráčů proti kvalitním soupeřům a věří, že tým bude před startem soutěže dál zlepšovat herní projev.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na Rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kdekdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktů. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od Rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooku, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: K nejočekávanějším filmem léta a pro řadu lidí i celého roku je bez debat Nolanova Odyssea. Adaptace Homerovy epiky a téměř nekonečné plavby legendárního válečníka Odyssea, jehož stvární Matt Damon za jeho rodinou stváří Annie Hathaway a Toma Hollanda, slibuje velkolepou podívanou a audiovizuální událost, kterou je nutné vidět na co největším možném plátně, tedy v IMAXu. Už jen samotné natáčení, kdy Oscarový režisér natáčel svůj nejdražší film na skutečných a často autentických lokacích, bere dech a ze setkání s kyklopem či dalšími mýtickými potvorami už v trailerech mrazí. Tady se nečeká zkrátka nic menšího než jeden z největších a nejintenzivnějších filmů roku. A není divu, že na světovou premiéru se lístky do kin na celém světě prodávaly rok dopředu. A hádáte správně, za krátký čas od začátku prodeje nebyly nikde k mání. Co víc vám říct jako důkaz, že nás čeká filmová událost roku? Snad jenom běžte do kina, bude to stát za to.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Keby bolo niečo,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1. O vyrovnání se v závěru utkání postaral Daniel Krč. Trenér Darko Šuškavčevič ocenil zejména nasazení hráčů proti kvalitním soupeřům a věří, že tým bude před startem soutěže dál zlepšovat herní projev.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuji. Benediktinské kláštery stály u vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v St. Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Mé jméno je Hans a za celou naši skupinu Scarlett, která působí hlavně v okolí Bystřice pod Hostýnem, vám přes rádiové vlny posílám náš song Nikdo neví. Kdo ho nezná, pozná. A kdo ho zná, ať zpívá s námi. Ale hlavně, ať se líbí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1. O vyrovnání se v závěru utkání postaral Daniel Krč. Trenér Darko Šuškavčevič ocenil zejména nasazení hráčů proti kvalitním soupeřům a věří, že tým bude před startem soutěže dál zlepšovat herní projev.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.